Sama znate že na potrebe moji i tih, kotre bili so mnou služili moji ruke. O všetkim ja vam dao priklad, že tak musite robiti, pomáti slabim i pamjatati na slova.

Tím časi Isus posmotriv na nebo i poviv, Oče, prišla hodina, proslav svojho syna, žeby syn proslavil tebe, bo ty jomu dal mít nad každým tílom, štoby dal věčný život všetkým, kotrych ty jomu dal. A věčný život je, že poznají tebe jedinoho pravdivého Boha i toho, kotroho ty poslav Isusa Krista. Ja proslavil tebe na zemli, spolnil dílo, kotre ty mi dal spolnit ty. A teper, Oče, proslav mene sám sobi slavou, kotru ja mám u tebe ešte skorše, jak byl svít. Ja vyjavil tvoje imia ľuďam, kotrych ty mi dal zo svita. Byli tvoji, a ty ich dal mi, a tvoje slovo sochranili. Teper znajúť, že všetko, čo ty mi dal, je od tebe, bo slova

Milí poslucháči, to bola relácia Túto hudbu mám rád s Evou Sepešiovou z roku 2012. Pani Eva Sepešiová oslávila včera, 16. mája, 80. narodeniny. Srdečne blahoželáme, Evka.

a vždy, keď na stromy zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku.

zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka, budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Rozhlasový archív nabízí různé poklady. V letošních českých magazínech bychom vám proto rádi odhalili některá z jeho tajemství. V dnešní relaci se podíváme na osobnosti a díla, u niž si letos na jaře připomínáme jejich výročí. Oslavíme 100 let od prvního vystoupení oblíbené loutkové dvojice Spejbl a Hurvínek, připomeneme si 190. výročí prvního vydání proslulé básně Maj a 150 let od narození zakladatele obuvnického impéria a vizionáře Tomáše Bati. U poslechu českého magazínu vás vítá Lenka Samueli.

0: 2. května to bylo právě 100 let, kdy Hurvínek poprvé vystoupil na jevišti. Se svými parťáky, Taťuldou s Pejblem, kamarádkou Máničkou, bábinkou Kateřinou a psem Žerikem jsou od té doby nedílnou součástí tradice českého loutkového divadla, která má v Česku mimořádně silné a jedinečné postavení. Vznik Spejbla a Hurvínka nebyl dílem náhody ani odděleným tvůrčím pokusem. Jejich vzhled, povahové rysy i vzájemná dynamika vycházela z představivosti a osobních zkušeností jejich tvůrce Josefa Skupy, který prostřednictvím loutek s humorem a nadsázkou reagoval na okolní svět. Každá z těchto postav postupně přinesla odlišný pohled, zastupovala jinou generaci a obohacovala společné dialogy vlastním hlasem.
1: Je tady to zase vypadá. Všude voda. To zas něco ruplo. Tak já zavolám do vodárny.
2: Ještě tak do vodárny. Je tady snad vody málo?
1: To nám něco prasklo.
2: Ale prasklo, ne prasklo, to nevím. Obklad si máčím. Studený, rozumíš?
1: Obklad, tatí? Co ti je?
2: Ale není mi zrovna dvakrát, abys rozuměl.
1: A kolikrát ti je? Šmanko, ty snad nejsi nemocen. Aby tak nějaká infekce.
2: Žádná inspekce. Faktura to bude, jasně. Ti mi to spočítali, sportovci.
1: Je, tatí. To jsi zakoupil nějaké sportovní náčiní nebo co?
2: Ale vůbec ne.
1: Tak proč říkáš, že ti pošlou fakturu a že ti to sportovci spočítali?
2: Ničemu nerozumíš. Šmanko, ty mám na mysli tadyhle tu svou okončetinu.
1: Aha, ruka. A co s ní máš?
2: Nevím, bude v ní asi ta faktura.
1: Jo tak, ty myslíš zlomeninu, to jest tedy frakturu.
2: No teď to povídám porád.
1: No jo, jenomže tvé vzezření mi vnuká obavu, že to bude spíše nějaký bacil.
2: Tak to tedy nejsi daleko od pravdy, synu můj. Opravdu mě bacil.
1: No ne, já nemyslel bacil, jakože by bacil byl bývalý, brž bacil jenž.
2: Ale ničemu nerozumíš, nevíš, co to je boj o místo. A to už jsem měl všechno na dosah ruky.
1: Co?
2: Lístek na hokej přece, já nevím, ale když hraje Sparta, to se mě zmocní takový sportovní nadšení, že mě zrovna popadne.
1: Co tě popadne?
2: No, sportovní nadšení, který...
1: Který se tě zmocní?
2: No právě. A jak jsem se tak rval v tom chumlu a natahoval ruku pro lístek, někdo mě přes ní něčím vzal, až jsem chlapče zlatý zařval.
1: Aha, pak se říká, že sport je zdravý. Tak, taťulínku, nedá se nic dělat? A hajdy na středisko.
2: Ale to snad ne, Hurvajs, to snad ne. To je doba, tohleto.
1: Klid, taťuldo, vždyť se to tady taky zove čekárna, což je od slovesa čekati. Čekám, čekáš, čeká, budu čekat, budeš čekat, bude čekat. Čekal, čekala, čekalo.
2: No, tak...
1: Jehli, taťuldo, řekni mi, co ti lidé tak dlouho v té ordinaci dělají.
2: No vidíš, to je právě ono. Podívej, kdyby každý stručně a jasně řekl, co a jak, tedy tomu doktorovi, že ano, tu mě loupe, tu mě píchá, ale to ne, to se každý bojí, zamlčí, co a jak a pak to takhle dlouho trvá.
1: Škoda, že si lidi nemohou vzít příklad z tebe, to by koukali, jak se mluví stručně a jasně.
2: No vidíš, to je to, co tě pořád učím, že ano, tak si vem příklad, alespoň ty.
3: Další, prosím.
1: Dobrý den, zde vedu dalšího, pane doktore.
3: Tak co pak vás sem vede?
2: Ale tady synstvo moje, Hurvínek mě vede na prohlídku.
3: Já myslím, co vám schází.
2: No to jaksi samozřejmě, že mě schází. To ano, to ano, proto jsem vážil cestu k vám, pane doktore.
3: A můžete mi říct, co to je?
1: Já myslím, tati, že můžeš nad tím dělat tajnosti, ne?
2: To si velmi správně nanesl, že ano.
3: Tak prosím, prosím, co vás tedy trápí?
2: Ale pane doktore, synstvo mé neblahé, neučí se. Víte?
3: No, kdybych věděl, tak bych se přece neptal, ne?
1: Ale tati, to snad bychom si mohli říct v úzkém kruhu rodinem, ne?
2: No, když se pan doktor ptá, odpovídám stručně a k věci, že ano.
3: Já jsem se na tohle prosím neptal, já bych chtěl vědět, na co si naříkáte.
1: Prosím, otecko je sportovec a naříká si, že patrně utrpěl úraz na ruce.
3: Ukažte.
2: Ale to snad ani nestojí za řeč, pane doktore. Jo, poč, a oj, šmanko, te...
3: To byla asi odbíjená, ne?
2: To tedy byla odbíjená.
3: No nic, to není, postačí studený obklad.
2: Vidíš, Hurvajs, jak správně jsem postupoval?
3: Jinak si nestěžujete na nic?
1: Prosím, ano, otecko tvrdí, že se necítí ve své kůži a že jaksi nesvůj.
3: Jak se to projevuje? Měl jste někdy nějaké větší bolesti, nebo...
2: To jsem měl, pane doktore.
3: A kde?
2: Ale zažívací traktor se jaksi vzepřel.
3: A bolesti trvají?
2: Několik věk.
3: A kdy vás tam nejvíc bolelo?
2: No to může být takových dobrých 30 let. Z mladické nerozvážnosti jsem tehdy pozdřel trochu mléka, když jsem byl chvíli předtím pojedl krásných třešní. Ty byly, pane doktore. Máte také rád chrupky?
1: Je, tak já mě říkáš, že se to nemá.
2: No to tím předávám své bolestně získané zkušenosti.
3: Prosím vás, povězte mi stručně a jasně, co vám schází teď. Nemáte v té ruce nějaké brnění, nebo...
2: O, nikoliv, nejsem rytíř, jsem původu občanského.
3: A jakou tedy u všech všudy mám napsat diagnózu?
2: Napište, ať zní jakkoliv, snesu všechny rány osudu.
3: Ale co tedy mám napsat?
2: Pravdu, nic než pravdu, pane doktore.
1: Je, pane doktore, neomdlívejte!
2: Tak vidíš, že jsme tam moc nepořídili. Ztraceného zdraví jsem nenabil a to jsem ho informoval stručně, jasně a výstižně.
1: Pomoc si mu toho tati vlastně neřek.
2: Podívej na pouču, ano? O toho je doktor, aby si na to přišel sám. Jak pak to dělá takový zvěrolékař, no? Mlčíš, viď? To víš, doktoři. Já je znám. Ti hned řežou.
1: Co by ti prosím tebe řezal?
2: No jen se moc nehyněj. Hele, vzpomeň si. Jedinkrát mě zabolelo v krku a hned mi vyřízli mandle.
1: No jo, jenomže dneska tě v krku nebolelo.
2: No to se ví, ale mohl se mu snad říct, že mě bolí hlava?

0: Po úmrtí Josefa Skupy v roce 1957 navázal na jeho práci Miloš Kiršner, který výrazně obohatil intelektuální stránku dialogu a přivedl divadlo Spejbla a Hurvínka k modernějšímu pojetí. V následujících desetiletích se na inscenacích podílela řada významných autorů, režisérů i výtvarníků, díky nimž Loutkové postavy dál citlivě reagovaly na proměny své doby. Od 90. let působí divadlo na své domovské scéně v pražských Dejvicích a do 21. století vstoupilo s novou generací interpretů. V roce 2012 byli Spejbl a Hurvínek oceněni zvláštní cenou Thálie za celoživotní mistrovství v oblasti loutkového divadla.
1: Buď fit. No, to je správný. Zdraví především. Kdo se hýbe, má i takové, řekl bych, zdravější myšlenky. Až přijde Hurvínek domů, pošlu ho s kbelíkem pro dešťovou vodu, ať zalije kytky. Trošku se chlapec proběhne, kvítka rozkvetou a Hurvínek bude fit.
2: Pane Spejble!
3: Patura!
2: Představte si!
3: My jsme vyhráli! No.
1: Co to povídáte?
3: Jakože se Hurvínek jmenuju 50 000!
1: To není možný. Koupil jsem si za svůj život hodně losu, ale nikdy jsem nevyhrál. A teď na stará kolena...
2: Se to konečně povedlo. Tolik peněz.
1: Šmangode.
2: Co s tím budete dělat, pane Spejble?
1: Děti, tolik štěstí. Ani neunesu. Kolik jste říkali?
3: Žádný kolík, ale 50 000.
1: Ne, to od vás není hezký. Dělat si takhle staťu delegraci.
2: Ne. Takhle, kdybyste přišel na poštu, tak vám nevyplatí ani korunu.
3: A já jsem se těšil, že mi koupíš velký pytel bonbonů, brýle proti slunci a texasky do zvonu.
1: Kde vezmeš ten zvon? Máme jenom zvonek u dveří a do ní se žádné kalhoty nevejdou.
2: Pane Spejble, kalhoty do zvonu, to je takový moderní střih, víte?
1: Moderní, nemoderní, do nových kalhot se nebude stříhat nic. To byste tomu dali.
3: Když jsme ten los kupovali, tak si řekl, jestli vyhrajeme šmankote, tak...
1: Jenže my jsme nevyhráli žádný šmankote, ale 50 000. Šmankote, to je peněz.
3: Tak vidíš.
1: Zatím nic nevidím. A ty už bys chtěl pytel bonbonu, brýle, kalhoty a zvon? Podívej se na Maničku, jak je sticha. No podívej. Víš, Maničko?
2: Ano, pane Spejble.
1: Ty si nic nepřeješ, Maničko?
2: Přeju, pane Spejble.
1: Tak to klidně řekni, Maničko.
2: Já si přeju, pane Spejble, abyste tu krásnou výhru ve zdraví užil.
3: Čiu, to je povaha. No, Želiku, řekni něco. Čiu. Vidíš, ještě na schodech říkala Mánička, že jí budeš muset koupit malovátko na pusu, žvejkačky a paruku. Ano, paruku, řekla. He.
1: To víš, že jí koupím. To víš, že jí koupím paruku. Za to, že je tak skromná.
3: Tak ta je, prosím, skromná. Chce paruku za 500 a je skromná. Žeriku, to ty bys musel dostat přinejmenším zlatý obojek. Správně, Žeričku. Když jako nechceš, dostaneš víc.
2: Vážně, pane Spejbe.
1: Já ti věřím, Máničko.
2: Já jsem ti nic nepřála.
1: Já vím, abych měl radost.
2: To taky, ale i to malovátko, žvejkačky a paruku.
3: Vidíš?
1: Nech Máničku domluvit, hurvaj.
2: Ale pak jsem si řekla... To by mi to bylo všechno platné, kdybyste nebyl zdráv a vesel.
3: Zdráv a vesel, ještě vesla do toho zaplete.
1: To je, Maničko, o tebe moc hezké, že tak na mě myslíš, ale mohu být zdráv a vesel.
3: Taky ty vesla přece zabrali.
1: I když ti koupím všechno, co si přeješ.
3: Žeriku, dostaneš 2 zlaté obojky.
1: A ty, Hurvínku, nech už Maničku být. Najdi si někde ten zvonek, já ti ho koupím.
3: Nechci.
2: Pane Spejble, on chtěl Hurvínek kalhoty do zvonu, ne zvonek.
3: Už jsem řekl, nechci.
1: Říká se děkuju a ne nechci.
3: Tak teda děkuju ale stejně nechci.
4: Co nechceš?
3: Nic.
4: Ty nechceš, abych ti něco koupil, když máme teď tolik peněz?
3: Mně se nic kupovat nebude a Máničce taky ne.
4: Proč by ne? Ku příkladu, já si koupím dlouhou fajfku a nový kanapé.
3: To už vůbec ne.
4: A to zase jo.
3: Ne. Správně, Žeriku. Podívej se, Taťuldo, splníš Máničce její přání?
4: No, už jsem řekl. Paruku, žvejkačky. No, s tím malovátkem bys mohla pravdu ještě počkat, Máničko.
3: Tak splníš nebo ne?
4: Splním. Znáš mě? Jaký jsem dobrák, že ano? Vždy ti tobě koupím ten zvonek.
3: Zůstaneme zatím u Máničky. Řekla ti, že si přeje, abys byl zdrav a vesel.
2: No.
3: To žádná paruka, ale takovýhle fousy.
2: Já nechci fousy.
3: A abys byl zdrav a vesel, milý tatíčku, nebudeš kouřit fajfku, ani ležet na kanapě, ale budeš cvičit.
4: Cože?
3: Takhle, raz, dva, raz, dva.
4: Ale co ta výhra? Aha, rozumím. Koupíme si za všechny peníze auto, budeme jezdit do přírody.
3: Kde pak auto? Teď, když máme dost peněz, koupíme si bradla, hrazdu, koně, kozu, žiněnku.
4: Pojďte nejdřív pro výhru, pak si o tom promluvíme. Já zavolám Žerika, vlastně taxíka.
3: Počkej, ještě nejsem hotov. Každému dvě činky.
4: Šmanko, ty kam to všechno dáme?
3: Třeba do přecíně.
4: Ale autem bychom mohli zajet do přírody.
3: Koupíš nám tři kola.
2: Tři kolko.
3: To víš, já budu šlapat a vy se povezete. Každý bude mít svý kolo. Jízdní kolo. Jo, a já budu mít na kole sedačku pro Žerika, kde by už nemohl. A teď ruce na prsa. Já ti dám zdrav a vesla, Máničko. Na poštu pro výhru, poklusem. Klus. Raz, dva, raz, dva.
4: Raz, dva.
3: Raz, dva. Zvrátit je kolena, Máničko! Budeš mít nářičky jako růže!

0: lásky čas.
1: Jeho máj, aspoň mne, příliš uráží, neboť od oběšence a anděla tak nepoeticky padlého z nechutí oči obracím. Třebať i pan Mácha dokola krásných květin nasázel, pěkných obrazů v pozlacených rámech navěšel. Přece vůně jeho květin a lesk jeho obrazů, puch a vyzáblost lotra se klátícího nezahrnou a hnusné kolo a šibenici našemu oku nezakryjí, nechť by se v pozadí i sám básník dostavil.
2: Psal pro časopis Českého muzea koncem května roku 1836 český básník Josef Krasoslav Chmelenský. Reagoval tak na vydání velkolepé liricko-epické básně Karla Hynka Máchy, která se posléze stala jedním z nejcitovanějších děl české literatury vůbec. Básnické skladbě Máj, která letos slaví 190 let, patří důležité místo nejen v Máchově tvorbě, ale i v celé české literatuře.
3: Byl

0: planoucí tam, co slzy lásky.
1: I světy jich v oblohu skvoucí, co ve chrám věčné lásky vzešly.
0: Až se milostí k sobě vroucí, změni vše se v jiskry hasnoucí, bloudící, co milenci sešli. O úplné lůny krásná tvář, tak bledě jasná.
2: Jasně, bledá.
0: Jak milenci.

0: Zdy blíž a blíž, jak v obětí by níž a níž se vinuli v soumraku klín. Až posléz šerem v jedno splynou, s nimi se stromy k stromům vinou, nejzáze stíní šerohor.
1: Tam bříza k boru,
2: k bříze bor
3: se kloní.
0: Vlna za vlnou potokem spěchá, vře plnou
4: včas lásky,
0: láskou každý tvor.
5: Čtyři zpěvy a dvě intermeca psal básník téměř 3 roky. Jako jediné vyšly během jeho života. Útlá kniha, publikovaná zpočátku vlastním nákladem, se nakonec stala nejvydávanějším českým dílem a podnětem k založení uměleckého směru Májovci. Výrazná skupina českých tvůrců se pokusila navázat na jeho odkaz se snahou zachytit ostrým perem také negativní rysy skutečnosti.

Posloucháte Český magazín, v němž si připomínáme osobnosti a díla, která letos na jaře slaví výročí. Jedním z nich je také báseň Máj. Ta není pouhou oslavou přírody a lásky. V liricko-epické skladbě zachytil Mácha skutečný příběh otcovraždy, k níž došlo v roce 1774 u Dubé nedaleko Dokst na Česko-Lipsku. Před obraz Viléma Ignác Schiffner zabil svého otce, který mu bránil ve vztahu s jistou Rozinou Trauslinovou z Dubé. K činu došlo na poli nedaleko sochy svatého Prokopa. Mladý Schiffner se zezadu přiblížil ke svému pracujícímu otci a ubil jej několika ranami holí do hlavy. Přestože Mácha příběh rozpracoval a dobarvil, hlavní obrysy zachoval. Viléma i Schiffnera čekal nejvyšší trest. Smrt lámáním v kole.

0: kdo srdci takému útěchy, jaké dá.
1: Bez konce láska je, zklamánať láska má.
0: Je pozdní večer, první máj, večerní máj je lásky čas. Hrdliččin zve ku lásce hlas. Hýnku, Viléme, Jarmilo.
2: Mácha tak v máji moderním způsobem rozvíjí to, co bychom mohli nazvat poetikou loučení. Zároveň ostře kritizuje tehdejší poměry v lidské společnosti. Poukazoval především na rozvrácené rodiny, bezcitnost, nefungující mezilidské vztahy, lhostejnost a také marnost člověka, který se chce vzbouřit svému osudu.
3: Tam při jezeru výškačný nad strom noc. Její bílý stín hluboko stopen v jezera klín. Tam Vilém myšlenkou se baví, že příští den její žití zbaví. On Hanu svou, on tvoji vinu se dozvěděl, on svůdce tvého vraždě zavraždil otce svého. Msta v patách kráčí jeho činu.
1: V rozlehlých rovinách spí bledé lůny svit, kolem hor temno je, v jezeru hvězdný kmit. Nad jezerem pahorek stojí,

0: Posloucháte Český magazín, v němž jsme se zaměřili na osobnosti a díla, která letos na jaře slaví výročí. Dne 3. dubna 2026 uplynulo 150 let od narození Tomáše Bati, zakladatele obuvnického impéria a vizionáře. Připomeňme si jeho osobnost prostřednictvím pořadu Fenomény z roku 2019 autorky Zuzany Golianové. Jejím hostem byl baťolog Pavel Hajný. Jak se dostal k výzkumu života Tomáše Bati?
1: To nebude odpověď, to bude román. Bohužel je to tak, že začalo to tím, že já jsem se teprve jako chlapec dozvěděl, že naše rodina má v Indii u Bati člena naší rodiny a že moji rodiče to před námi tajili, protože za komunismu to nebyla příliš výhodná informace. Když to bylo později možné, tak jsem začal potom strýčkovi pátrat a zjistil jsem, že byl poměrně významným baťovcem v Indii, protože napsal několik knih, dokonce to byla první česká kniha, která vyšla vůbec v Indii. Byl u Bati něčím, dneska bychom řekli, jako PR pracovníkem. A když jsem začal zjišťovat, kdo z žijících baťovců by o něm něco mohl říct, některé jsem našel, tak vlastně jsem objevil, že za každým z těch baťovců, zejména z těch zahraničí, je strašně zajímavá historie a začal jsem si je zaznamenávat. S některými jsem točil kousek videa, s některými většinou větší část zvukového záznamu a tak jsem se stal nedobrovolně jakýmsi baťologem, kterým opravdu nejsem.
0: Jak je podle baťologa Pavla Hajného možné, že byl tento český podnikatel tak úspěšný?
1: Určitě na to musí být talent, ale já bych řekl, že v jeho životě se vyskytlo dost překážek na to, aby se na nich naučil. Talent a především jeho usilovnost, se kterou překonával překážky, do hlavy už mu neuvidíme, ale talent tam nepopíratelně být musel. Myslím si, že to byla určitě poctivost, i poctivost sama před sebou, aby sám sebe nezradil nebo neprohrál. Určitě v tom byla určitá valašská tvrdohlavost. Je to tak, že dokonce v některých případech ten Tomáš Baťa v zájmu spokojenosti nebo v zájmu úspěchu svých zaměstnanců šel dokonce v nějakých detailech proti ním, protože je možná až někdy až z našeho dnešního pohledu silně omezoval nebo jim oktrojoval nějakou základní myšlenku nebo filozofii. On třeba nesnášel alkohol, rozhodně potlačoval kouření ve svých fabrikách a dokonce někteří, třeba dokonce i jeho žena, paní Baťová, navštěvovala v nově vznikajících baťovských rodinách rodičky a se snažil ovlivnit v jejich zájmu jejich dosavadní zvyky. Tak třeba, když přišli noví pracovníci z Valašských Kotárů do nových baťovských domků, tak existovala služba, která tak jako mírně kontrolovala, jak se tam chovají. A je to taková i zábavná historka, že třeba jednou při nějaké docela slavné příležitosti, myslím, že to bylo v době, kdy dokonce v době Masarykovy návštěvy Zlína, pan Baťa objevil, že v jednom v tom domku jeho pracovníku pěstujou proti jeho zákazu králíky. Snažili se dostat se i do toho vzorného Zlína, kus toho svého venkovského někdejšího života. Těch případů asi nebylo mnoho, ale byl tam pokus o vzdělávání i změnu způsobu života, tak aby se v nové skutečnosti dokázali sami cítit dobře.

0: Tomáš Baťa se narodil 3. dubna roku 1876. Celý svůj osobní i podnikatelský život spojil s rodným Zlínem, kde jako 18letý s bratrem Antonínem a sestrou Anou založil obuvnickou firmu Bata. Z obyčejné ševcovské dílny dokázal velmi rychle vybudovat firmu doslova amerického střihu. Metody řízení, logistiky výroby a obchodu jakoby sjeli z pásového dopravníku u světoznámého Forda. Baťa nezapomněl na žádný detail a věnoval se důsledně i systému motivace svých pracovníků, kterým dal kromě stabilní pracovní pozice pocit sounáležitosti a píchu na svoji firmu. V pořadu Fenomény Tomáš Baťa autorky Zuzany Golianové z roku 2019 zazněl také autentický hlas podnikatele. Co světu sděloval?
1: Nebojme se budoucnosti. Polovina lidí na světě chodí bosa. A sotva 5% obyvatelstva světa je dobře obuto. Tu vidíme nejlépe, jak málo jsme dosud vykonali a jak ohromná práce očekává všechny srdce tohoto světa.
0: To, že byl podnikatel Tomáš Baťa fenoménem, dokazují rozhlasové noviny z 15. prosince 1989, kdy Československo navštívil jeho syn. Jak píše internetová encyklopedie Wikipedie, svým příjezdem podpořil vítězství sametové revoluce a promluvil k tisícům občanů. Byl tak vnímán jako symbol úspěchu.
2: Predstavitelia federálnej vlády Walter Komárek, Vladimír Dlouhý a Václav Klaus rokovali dnes v Prahe s Tomášom Baťom. Podľa vyjadrenia predsedu štátnej plánovacej komisie Vladimíra Dlouhého, rokovanie bolo konštruktívne a veľmi prínosné. Obe strany sa rozhodli vytvoriť spoločný tím odborníkov, ktorý urýchlene pripraví štúdiu o súčasnom stave nášho obuvníckeho priemyslu, možnostiach a perspektívach spolupráce, produkcie a vývozu na zahraničné trhy. Významného svetového priemyselníka Tomáša Baťu prijal dnes v Černínskom paláci v Prahe minister zahraničných vecí Jiří Dienstbier. Vymenili si názory na súčasný stav československo-kanadských vzťahov a perspektívy prehlbenia hospodárskej spolupráce oboch krajín. Počas pobytu v Prahe navštívil dnes Tomáš Baťa v sprievode Valtra Komárka aj Dom obuvy na Václavskom námestí v Prahe.
3: Krátka tlačová konferencia sa pred necelou hodinou skončila v Hrzanskom paláci v Prahe. Prítomný bol aj redaktor Miroslav Konvalina a priniesol nasledujúce informácie.
4: Tomáš Baťa stačil zodpovědět skutečně jen několik otázek novinářů. Poděkoval za krásné přijetí, které se mu v Praze dostalo. O možnostech spolupráce mezi naším obuvnickým průmyslem a kanadskou firmou Baťa Footwear konkrétně nehovořil. Zdůraznil, že si musíme uvědomit, že tato návštěva je především seznamovací. Po 50-leté přestávce tudíž nelze očekávat hned konkrétní výsledky, i když podle jeho slov ševci pracují rychle. Na otázku Československého rozhlasu, zda podle názoru Tomáše Bati máme už konečně vládu odborníků, řekl s úsměvem a diplomaticky nevím. Zítra pobyt Tomáše Bati v Československu pokračuje návštěvou Moravy, při které jistě nebude chybět ani návštěva hrobu otce Tomáše Bati na lesním hřbitově v Březnici u Zlína.
5: Měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Odkaz Tomáše Bati zkoumala také redaktorka Lubica Drutarovská, která vyspovídala jeho syna Tomáše Baťu mladšího.
1: Batizovce a Svit na Slovensku, to boli miesta, kde o Baťovcoch rozprávali už dávno. Ale už vtedy bolo známe o Baťovcoch, že majú veľkorysý sociálny program. V tejto dobe sa akosi podnikatelia nesústredujú na vzdelávanie, sociálne programy a novátorstvo, výskum. Poradte im, prečo ste to robili už vtedy, ešte za čas vášho otecka, a prečo to robíte aj teraz?
2: Sociálni za práce, ovšem to... Jaksi tradice mého otce a jeho filozofie byla nemít zaměstnance, nýbrž spolupracovníky a mít a taky velký pocit zodpovědnosti otázkám hlavně municipálním, obecným a podobně, aby v obcích, ve kterých pracujeme, bylo co nejlepší. Možnost dělat velké sociální výhody a potřebovali to, aby ten podnik prosperoval. A protože napřed se musí vytvořit nějaký majetek, než se ten majetek může dávat na sociální záležitosti. A toto se mě občas lidé ptají, jak to je. A musí být k tomu, aby byla možnost dělat sociální vymoženosti, je potřeba prosperity, jak v podniku, tak ve státě ovšem. Bez té prosperity nic se nedá dělat. Ovšem je důležité a z naší filozofie je to, že když ta prosperita je, tak se značná část koncentruje a dělat tak, aby to okolí taky z toho něco mělo a byl pokrok ve vzdělávání, v ubytování a v příjmech a podobně.
1: V rámci vzdelávania podporujete aj aktivity vzdelávania sa mladých ľudí a vedete mladých ľudí k podnikaniu. I v Košiciach ste sa stretli s takýmito mladými študentmi, ktorí sa zapojili práve do aktivít, také neziskovej nadácie, ktorú podporujete vy. Ako ste sa cítili medzi mladými?
2: No to je pro mňa osobne pokračovanie vlastne a to je myšlenky Baťovy školy práce, která byla taková výkající a vzdělávací záležitost tady před válkou. A dejme tomu to Junior Achievement má určité stejné zásady a stejné principy, kde se lidé dává příležitost se naučit o tom, o ekonomii, o hospodaření vlastním majetkem, o tvoření úspor vlastních a kariéry. Ale ovšem, my dnes tady nemáme podnikání takového rozměru, kde bychom tuto práci dělali jenom pro nás. A Junior Achievement není aktivita pro baťovské podnikání, nýbrž je opravdu, dejme tomu do určité míry, náš přínos a ze sentimentálních kořenů k těm mladým lidem v kraji, kde jsme začali pracovat.
1: Podnikatelia na Slovensku, ale aj v Čechách tvrdia, že musia pracovať 24 hodín denne, aby dokázali riadiť svoju firmu, aby dokázali prosperovať. Súhlasíte s nimi?
2: 24 hodín denne je ťažko pracovať, ale môže sa celkem niekdy 24 hodín denne aspoň myslet. A ono to je v podnikání a v každé kariéře vlastne. Je potreba byť rozhodnutý, že se ta práce udělá správně a že se udělá promyšleným způsobem a rozhodným způsobem.
1: Pán Baťa, prezraďte nám recept, ako dokázať byť takýto vitálny, dokázať cestovať, zaujímať sa o firmu a vlastne ešte aj držať krok so svetovým trendom aj v obuvníckom priemysle.
2: Myslím, že niečo s tým má co dělat ten jeans, niečo s tým má dělat bambu a niečo s tým má dělat výchova a taky možnosti, dejme tomu, sportu, dobře jíst a udržovat se ve fyzickém stavu.
1: aký máte ešte pred sebou nesplnený plán, nesplnený cieľ? Alebo si myslíte, že ste už všetko dosiahli, čo ste chceli?
2: To nebude nikdy, a protože já doufám, že když já moje paní a i ta dnešní moje generace mých dětí a zmizí z tohoto světa, že ještě pořád ta tradice nějaká, kterou jsme tady zavedli a zanechali, že ta bude pokračovat nějak aspoň v duchu další generace.
0: A jsme u konce dnešního vydání českého magazínu, ve kterém jsme oslavili 100 let od prvního vystoupení oblíbené loutkové dvojice Spejbl a Hurvínek. Připomněli si 190. výročí prvního vydání proslulé básně Máj a 150 let od narození zakladatele obuvnického impéria a vizionáře Tomáše Bati. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Petr Krajčovič. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria studio STVR Košice v květnu roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.

Milí poslucháči, reláciu Huzličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.